0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.

0: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carrealu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozu Škoda a zvu vás k nám do Carrealu, vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda v Střince. Více na carreal.cz.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře? Zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
3: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
2: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: nový plot má.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, je přesně 7 hodin a jsou to první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Částku zhruba 203 tisíc korun chce platit syrským běžencům za to, že se dobrovolně vrátí zpět do své vlasti Německo. Dosud dostávali v průměru 1000 eur, tedy 25 tisíc korun. Současná prémie je ovšem spojena s vysokou administrativní zátěží, protože přesná částka se počítá individuálně pro každého uprchlíka. Nově navrhovaný bonus by byl plošný a jednorázový. Nabíjení elektromobilu může řidiče vyjít výrazně levněji než tankování nafty či benzínu. Stačí si pořídit domácí nabíjecí stanici a přejít na výhodný tarif, který distributoři nabízejí. Nárok na něj má každý majitel elektrovozu, když si nechá nainstalovat stanici splňující předepsané požadavky. O sazbu potom žádá u distributora. Změna je bezplatná a většinou ji lze vyřídit online nebo telefonicky. A pojďme také na hokej. Colorado s Martinem Nečasem má problém. Dosavadní suverén nejen vyřazovací části NHL prohrál i druhý zápas série z Vegas Golden Knights v sestavě s Tomášem Hertlem po čtvrteční prohře 2-4, tentokrát 1-3. Oba čeští útočníci vyšli na prázdno. Na straně vítězů dvakrát skóroval Barbašov. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Obyvatelé Opavy do letošního participativního rozpočtu přihlásili 22 projektů. O těch, které splní všechny podmínky, bude veřejnost hlasovat v červnu. Radnice na jejich realizaci vyčlenila 1,5 milionu korun. Lidé mohli projekty navrhovat po roční přestávce způsobené povodněmi v roce 2024. Loni radnice peníze přesměrovala na likvidaci škod.
11: Akce týdne pomož rotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Dnes nás čeká nádherný den, už vlastně takový letní, bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima 28 stupňů Celsia.
12: Grilovačky, opalovačky, koupačky, slíkačky, dobré ráno.
13: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděší.
12: Je to tak, jsem tu s vámi, moje maličkost vstala, nezaspala, ale je tu i Filipek Lejček. Hezké dobré ráno vám přejeme, Fitipaldi, pojď.
9: Krásné ráno.
12: Bude krásně, bude sluníčko, dobrá nálada. Co takhle nějaká grilovačka, opalovačka, koupačka, už pojďme vytáhnout ty bazény, protože nás čeká fakt peprný týden, ale hlavně teď startujeme ten nejlepší víkend českého éteru. Hit Radio s vámi, Lea s Filipem, tak dobré ráno.
13: Hit Radio Orion,

0: tomu říkám ranní probuzení, sobota 23. květen, Linkin Park, The Emptiness Machine, hezké dobré ráno. S vámi Lea s Filipem, tak doufám, že vstáváte. Možná si někdo dáváte právě takové to první kafíčko. Tak víte co, máte ještě dneska nárok na 4 další, Filipe. Ty seš kávař. Kávař? Řekla jsem kávař?
1: No, tak ono to kávař, kávař,
0: kafař?
1: No.
0: Kafař nebo řeká, kávař?
1: Říká se kafař spíš, ale já, ono to je vlastně taky zvláštní slovo, no.
0: Tak si představ, že evropští experti tvrdí, že 5 šálků espressa denně nikomu neublíží. Je to souhlas nebo ne?
1: No, 5 jsem si jich nedával nikdy. Minule jsem měl 2, ale je pravda, že zase nepiju espresso a v tom mám to našlaný mlíko, což má trochu jiný efekt.
0: Počkej, a jaký je rozdíl mezi espressem a dalším druhem kávy? Protože já opravdu macchiato. Nejsem kafař, kávař, takhle, já jsem čajíčkař.
1: Espresso je čistě tak jako trochu kávy bez mlíka, bez ničeho.
0: Já znám jenom Turka.
1: Takže preso takhle vezmeš teoreticky.
0: Ne toho Filipa, jo?
1: Filipa. Espresso vemeš a vlastně ho vypiješ během chviličky, aha, potom je třeba flat white, to je dvojitý preso s hodně mlíka našlehanýho, ano, a pak je latte, to je preso taky s mlíkem.
0: Dobře, tak jestli tohle nikomu neublíží, OK, souhlasíme, ale o velikosti šálku nemluvili.
1: No,
0: takže potom rozdíl, někdo si třeba dělá, já nevím, Turka do dětského kyblíčku na písek, že jo?
1: Ale to už není espresso.
0: A Turek je asi to nejsilnější, co může být?
1: No Turek, no, hlavně Turek je jako obrovská sklenička většinou. Preso, opravdu, když si dáš jenom preso, tak to je skoro jako na 1-2 loky a máš hotovo.
0: A na dně takový ten logr.
1: No to je u Turka.
0: To bumbá moje babička.
1: U presa ne. Turek, no, dávají si to občas, když vidím někde v restauraci, takových těch starších hospodách se důchodci zeptají, a máte Turka? Někdo ho skutečně mají, takže to tam zaleje z té rychlovarné konvice a jsou spokojení důchodci.
0: Ať je to, jak je to, mě prostě nakopne čaj. Pořádná porce zeleného čaje nebo bylinkovej čaj, nebo samahan miluju. Tak dejte vědět, jestli jste čajíčkáři, nebo jestli jste kafaři. Na 777937777. Taky co děláte, jestli vstáváte, jdete spinkat. Prostě nám dejte vědět, že jste tady s námi a my posíláme

0: Dneska nás na mistrovství světa čeká hokej proti slovenským bratrům. Já nevím, jak vy, ale už teď mám takové tušení, že uděláme z jejich brankáře legendu. Vypálíme na něj asi tak, já nevím, 200 střel a vyhrajeme 2-1. Ale poté, co budeme 57 minut prohrávat. Jinak to prostě letos neumíme, ale budeme mít takové ty zimomrauky, ako sa dá povedať. Každopádně, ať to dopadne jakkoliv, držme pěsti, palce a prostě doufejme, že to ti naši kluci zvládnou.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Hotel a restaurace U Stavaře ve Vsetíně hledá do svého týmu číšníka, servírku na hlavní pracovní poměr, zkrácený, ale i na brigádu. Zájemci volejte 605 201 201. Nástup možný i hned. Firma PVček z Friedlandu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culobel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 000 a náborový příspěvek 30 000. Dva dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carrealu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozu Škoda a zvu vás k nám do Carrealu, vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda v Střince. Více na carreal.cz.
7: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
8: Prodejna Honda v Ostravě Vítkovicích je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Špičkové travní sekačky, nejlepší zahradní traktory, třavinořezy, robotické sekačky nebo elektrocentrály a čerpadla. Přijďte si vybrat. BG Technik. Výstavní 123/11 Ostrava Vítkovice.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: jeho Phil. Jaký by to asi bylo, kdyby najednou stál u mojí postele Robbie Williams a říkal, Leonko, vstávej. To by bylo sladké probuzení. Hezký dobrý den, 7:58 ranní update, informace pro start vašeho dne právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Neobvyklý zásah provedla švýcarská policie, když na severozápadě země dočasně uzavřela dálnici v obou směrech, aby zachránila kachní rodinku, která zabloudila na komunikaci a v dělícím pruhu uvázla v odvodňovacím kanálu. Nakonec všechno dobře dopadlo, ale provoz byl zastavený nakonec asi hodinu, což si dokážete představit, způsobilo obrovské kolony.
0: Mně se tohle ale taky jednou stalo, že opravdu jsem zastavila a kachní rodinka si to přecházela přes silnici, prostě 10 kachňátek. Kačena před tím a prostě bylo to nádherný. Já taky jsem zastavila dopravu.
2: Nezodpovědná takže... matka, opravdu. Ta ale... kachna, samozřejmě ne ty. Velkou krádež supermarketu v dánském městě Skive odhalila zákaznice, která si všimla, že dva návštěvníci prodejny měli zcela naplněný nákupní košík. Možná to znáte, když si skenujete sami vlastně, co nakoupíte, no ale u té samoobslužné pokladny měli jen jedno balení mouky a poté se vším odešli. Takže teď z toho supermarketu hledají, zkrátka podvádět se nevyplácí, přátelé.
0: Ale stát se to může.
2: No stát se to může.
0: To ti taky stalo.
2: Jo, že místo 30 věcí naskenuješ jednou.
0: To zase ne, že jsem zapomněla třeba, že tam byly dva rohlíky a dala jsem jeden.
2: Zapomněla, jasně. A když už jsme byli u těch zvířátek, tak italské letovisko Punta Marina na pobřeží Jaderského moře čelí invazi pávů, na které si mnozí obyvatelé stěžují kvůli hluku a znečištění ulic. Ptáci s dlouhými duhovými ocasy tam chodí po ulicích. Místním to sice hrozně vadí, ale pro turisty skvělá atrakce a fotí se právě s tímhle krásným zvířetem na Instagram a Facebook.
0: Si fotí ty ocasy, jo?
2: Ocasy, všichni si fotí ocasy, takže do Punta Mariny. Radši nejezděte.
0: Ty jsi taky ocas.
2: Nefoť mě.
0: Hit Radio s vámi, pojďme se pořádně probrat touhle skvělou tanečníčkou. Hezkou sobotu.

0: How do you do? Jak pak se dneska máte? Kapela Rockset, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a Filip. My jsme se vás dotazovali, jestli jste čajíčkáři nebo kafaři, taky se dá říct kávaři. A těch SMSek, Fildo, nám přišlo strašně moc. Třeba nám tady píše Marie: dobré ráno, Leonko, Fílo, já kávu milovala. Když jsem pracovala ve zdravotnictví, tak jsem vypila 4 až 5 káv denně. Před 4 lety jsem onemocněla a káva mi moc nedělá dobře, ale stále vůni kávy miluji. Jste úžasní, moc vás zdravím, Maruš. Maruško, taky pozdravujeme.
1: Pozdravujeme, Maruško, přesně, ale co jsem ještě chtěl říct s tou kávou, máme tady i kolegy, kromě tebe teda, který třeba si udělají jako jednu kávu a za půl hodiny se zeptám, ale kam jdeš, Michale, řeknu třeba, ona si udělá ještě jednu a za další 40 minut další, takže třeba během hodiny a půl 3 kávy, ne. Tady máme i takovýhle kolegy na Hitrádiu.
0: Nechápu, pak nám tady píše třeba Jenda Strutnova: ahoj Leo a Filipe, nenapsal kávu, ale napsal kak. Já už v altánu na fajfce a na stole než kafé krema.
1: Tak? No tak tam má být asi.
0: Asi jo.
1: Jo, no tak
0: zdravíme, Jendo, ať ti ta káva chutná.
1: Jendo, potom... možná už by si neměl žádnou dávat dneska, když to tak čteme.
0: Potom tady Marťas: zdravím vás všechny, ráno si dávám kafíčko s mlékem a večer si dám čaj s pozdravem, Marťas. A nebo ahoj, ani jedno, piju zázvor s citrónem, Zdeněk. Hele, nám píšou samý chlapi, koukám. Nebo Radka: ahoj, já ani jedno, káva mi voní, ale nepozřela bych jí, čaj piju jenom před smrtí, celý život ráno jenom studené mléko. Přeji sluníčkový den, Radka.
1: Čaj piju jenom před smrtí. Ano. Neměla tam být třeba před spaním?
0: Asi jo.
1: Hele, ty telefony dneska to umějí tak vtipně jako přepsat sami, ano. Že z toho vznikne teda zajímavé, prosím vás, přátelé, tak čaj před smrtí si nedávejte. Zkuste to před spaním anebo ráno po probuzení. Děkujeme.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Mami, mami, mimino stegosaura.
17: On chodí,
16: jde k nám.
17: Je, ty seš ale roztomilý.
18: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
19: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
20: Fakt? A kam pojedeme?
19: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
20: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
19: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
21: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
22: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu.
5: Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
12: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
14: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: there's no going back. Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.

0: Arena Moravia. Slevy po celý rok.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, za chvíli je 8 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Při pátečním požáru a dvou výbuších v loděnici na newyorském Staten Islandu zemřel jeden člověk. Dalších 36 lidí bylo zraněno, většinou hasiči a záchranáři. Příčina incidentu se stále vyšetřuje. Do akce bylo nasazeno nakonec přes 200 hasičů a záchranářů. Řidiče na jihu Čech čekají v dalších týdnech komplikace na silnicích kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm. Se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky mohou řidičům cestu prodloužit i o desítky kilometrů. Omezení se týkají železničního koridoru spojujícího Prahu s Lincem. První začala platit už 1. května a potrvají až do 9. června. Dotknou se zhruba 20 železničních přejezdů. Některé budou uzavřeny pouze na jeden den, jiné na další dobu. A pojďme také na sport. 8. hrací den na světovém šampionátu ve Švýcarsku nabídl další 4 duely. Němci porazili ve skupině A Maďary 6-2 a premiérovým vítězstvím si uchovali naději na čtvrtfinále playoff. Kanaďané po klopítnutí s Norou výsledkově zvládli souboj se Slovinci a po triumfu 3-1 si upevnili první místo ve skupině B. Finové s přehledem přehráli 4-0 Velkou Británii a po páté naplno bodovali a zajistili si postup do čtvrtfinále. No a Britové nadále zůstávají bez bodu, stejně jako Itálie, která podlehla Švédsku 0-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Jesenická radnice zavede chytrou evidenci veřejného osvětlení. Přibližně 2400 sloupů dostane své číslo a trvalý identifikační štítek s QR kódem, který usnadní jejich přesné určení. Přihlášení, poruch nebo poškození. Projekt za 250 000 korun chce město spustit do konce letošního roku. Téměř polovinu získá město z dotací Olomouckého kraje.
10: Akce týdne po Mošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Nejvyšší teploty 12 až 15.
8: Dnes už nás čeká opravdu parádní počasí, hlavně se pořádně namažte opalovacími krémy, bude jasno nebo skoro jasno a maxima na 28 stupních Celsia.
11: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
12: Dobré ráno, 3 minutky po 8, Lea s Filipem stále s vámi. Víte, na čem jsou Češi totálně závislí? Na jakém druhu pečiva, Filipe?
8: Rohlík.
12: Ano, až fakt? 13 milionů jich denně sníme. O tom si ale řekneme víc za chviličku. Teď už Leony Faded Love, ale před ní ještě Lost Frequencies. Hezké ráno.
11: Hit Radio Orion.

0: A tak, jak to vypadat nemá, když dospívá Leony a ta druhá Leona si zapomene zapnout mikrofon. Hezké dobré ráno, 7 minutek po 8 hodině. My jsme tady zmiňovali, na čem jsou totálně závislí Češi. Filip řekl na rohlících, ano, je to tak. Když je to ráno, snídaně, tak si představte, že každý den jich sníme 13 milionů rohlíků.
1: Jako v Česku jenom?
0: Asi celkově bráno, nebo v Česku? Ne, v Česku, no, Češi
1: jsou. To nemůže být, to by si každý Čech musel dát každý ráno jeden rohlík a ještě někdo si musel dát vlastně 1,5 skoro.
0: Hele, každý den jich údajně sníme 13 milionů.
1: Dobře, dobře,
0: pozor,
1: dobře.
0: Ročně jich každý sníme 440 a v roce 1980 stál 30 haléřů a celkově je nejlevnějším pečivem v Evropské unii.
1: No? Tak je pravda, že rohlík proti tomu, když jedeme do zahraničí a chceme se dát nějaký místní pečivo, ano, tak stojí opravdu jako zlomek ceny.
0: Není ale... nad zlaté české rohlíky.
1: No, to je fakt. Ale někdo musí ty rohlíky teda jíst i za nás, jo? Ty jsi říkala 440 rohlíků ano. Každý za rok. Tak je pravda, že znám lidi, co spořádají za den 5-6 rohlíků, hlavně ty, co dělají třeba na stavbě, vemou si svačinu.
0: Já třeba rohlíky nejím vůbec, jenom výjimečně o víkendu si chodíme pro anglický, že jo?
1: Jo, takže dneska vlastně si jeden. Dáme 2 až 3 tady sníme. To je pravda.
0: No a nejčastěji si ho dáváme s máslem, jasně, sýrem, máslo a med, na které se dokonce, já nevím, dávají si tam všechno možný, no, já nevím.
1: Paštiku.
0: Co ještě se dá dát na rohlík?
1: Marmeláda, šunka.
0: Co ještě?
1: No,
0: Nutella.
1: Sádlo se tam dá dát třeba taky.
0: Ty brno.
1: Škvarková pomazánka, vajíčková pomazánka.
0: S čím jakýkoliv? Si dávají rohlíky naši posluchači? Něco atypického nám napište. A dokonce, hele, já vím, že teď udělali někde, že do rohlíků dostaneš třeba segedin nebo guláš.
1: Jo, to jsem viděl.
0: A dokonce je to tady u nás někde v Praze, že fakt do toho rohlíku, nebo ten,
1: ježišmarja,
0: ten salát bramborovej.
1: Pochoutko,
0: nebo šopák, že jo, do toho. No jasně.
1: Teď jsme to překombinovali hodně, ale to je pravda, že rohlík se dá vykuchat a do něj se dá dát i párek, dá se do něj dát omáčka,
0: všechno.
1: Cokoliv.
0: Tak dejte vědět, s čím máte nejraději rohlík vy a pokud vás napadá něco atypického nebo máte nějaký dobrý recept, napište nám ho 777 937 777.

0: Pojďme si říct, co se děje tento den, 23. květen. Tak přátelé, dneska je světový den želv. Měl jsi někdy doma želvu?
1: Ne, neměl, ale asi jsem ji ani vlastně nikdy nechtěl. Kamarádi měli, ale mě to vždycky přišlo takový jako smutný v určitý želvičce, víš, to malým akvárku, terárku.
0: Já jsem želvy měla, já jsem je milovala, já jsem měla a ani chudinky, nevím, kde skončily. Dokonce jsem i jednu želvu tenkrát našla na sídlišti v České Lípě, kde jsem bydlela do svých 15 let. A když si teď tak vzpomenu, tak vlastně jednu velmi významnou želvu známe všichni, hlavně my devadesátkáři. A to je, ale já napovím, já pustím vlastně takovou známou píseň z toho filmu, kde byla nejznámější želva, která se jmenuje Morlor. Už víš?
1: Nekonečný příběh.
0: Ano, jak Atrej, že jo, šel těma bažinama, šel za Morlorem, poradit se, jak může zachránit svět fantazie a tak podobně. Ježíš Maria, miluju Nekonečný příběh. Dejte vědět, kdo jste na tom podobně, kdo jste vyrůstal na tom Nekonečném příběhu a kdo jste plakal u takové té scény, kdy se mu Atrejovi vlastně potápěl ten kůň Artex. Jak křičel, Artexi, Artexi, no a pak Falko, že jo, no a Morlor byla ta želva. Ježíš, já jsem se zasněla. Vypněte mi ten mikrofon.
1: Já tě ho nevypnu ještě, ale můžu říct ještě jednou zajímavost k želvě, já jsem to tady teď hledal.
0: Ano.
1: Víte, že želva tady ozdobná dokáže přežít v zamrzlé vodě bez kapky kyslíku až neuvěřitelných 100 dní. To je neskutečná zpráva. Takže
0: wow.
1: Želvy jsou jako skvělí tvorečci a hlavně se dožívají velkého množství let.
0: Ano.
1: Navíc ten jejich organismus se prý vůbec nestárne, takže i v 80 oni se cítí stále jako ve 20.
0: Tak v příštím životě chci být želva ninja, Michelangelo, jak se jmenovali, Donatello, Raffaello
1: a no. Ferrero.
2: Hit Radio Orion. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland. Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
4: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře? Zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
5: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
4: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
6: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
7: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
8: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
9: On chodí, jde k nám.
8: Je, ty seš ale roztomilý.
10: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
14: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
15: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
16: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
17: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Lego Editions helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
18: Veverek je plný les, ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
19: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno, v americkém státě Oregon je na prodej celé jedno městečko duchů z dob Zlaté horečky, a to za cenu průměrného bytu v Londýně. Součástí nabídky je historický salon, opuštěná věznice i původně dřevěné domy. Realitní kancelář láká kupce na absolutní klid, ale vtipálci na internetu varují, že v ceně jsou 100% i místní strašidla. Hasiči v Olomouci vyjížděli k případu, který připomínal scénář ze špatného filmu. Mladá žena se tak nešikovně snažila vyčistit svůj domácí kávovar, až jí uvnitř přístroje pevně uvízla celá ruka. Po marném boji musela zavolat pomoc. Záchranáři museli kávovar doslova rozřezat hydraulickými nůžkami. No a žena nakonec vyvázla bez ranění, spotřebiče na odpis, takže pokud bude chtít i 4 kávy denně, jak jsme říkali, bude muset koupit nový. Důchodce ze Skotska slaví pohádkové bohatství, ke kterému přišel kvůli tomu, že si zapomněl vzít v obchodě brýle. Na tiketu loterie totiž omylem zaškrtl úplně jiná čísla, než která pravidelně sází už 25 let. Tento zrakový handicap se ukázal jako nejlepší životní trefa, která mu vynesla jackpot v hodnotě 3 milionů liber, to je nějakých 80 milionů korun.
1: To je nádherný, já chci taky takovej
0: ty. Počkej, já si sundám brýle. A už vidím ty výherní čísla, přátelé, zkuste to taky.

0: Post Malone, Sam Felt, Rani, hezké dobré ráno. Za pár minutek už bude dopoledne, před námi spousty skvělých hitů David Guetta, Sia, Luis Capaldi, Florida a spousty dalších, ale hlavně bude narozeninová ruleta. Co pak tam dneska asi je? Vidět to můžete i na našem webu hitradio.cz, mrkněte se, kliknete na soutěže a tam máte celý seznam, co se daný aktuální víkend nabízí pro někoho z vás. Podmínky jsou jednoduché. Mít kolem sebe někoho, kdo má, měl, anebo bude mít narozeniny. A potom čekat na mou výzvu, jakmile uslyšíte, volejte a ono to přijde velmi brzy.
1: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda z Třince. Více na carireal.cz.
2: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře, zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
3: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
2: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
7: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: vstoupit do Polska? Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastrzebí Zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologie VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
3: On air.
4: Online.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, za chviličku 9. hodina, s ní další zprávy, o kterých vás vítá Filip Lejček. Ceny letenek rostou, zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun. Letos je cena o 500 korun vyšší. Ceny letenek se pojí se zdražováním leteckého paliva. To od začátku blízkovýchodního konfliktu podražilo o více než 70%. Další

0: Důvodem zdražování letenek je vyšší zájem o některé destinace. Šťastlivec na Slovensku vyhrál více než 11,5 milionu korun. Díky speciálnímu typu soutěže bude výhra vyplácena měsíčně. Pravidelně mu tak na účet bude chodit téměř 100 000 korun. Druhý hráč bral necelé 750 000 korun. A teď už pojďme na sport. Kvalifikaci na sobotní sprint Formule 1 na Velké ceně Kanady vyhrál George Russell z Mercedesu. Do první řady se s ním v Montrealu postaví týmový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli. Za nimi se seřadí jezdci McLarenu. Ze třetího místa vyrazí do zkráceného závodu úřadující mistr světa Lando Norris. Čtvrtý byl Oscar Piastri. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: V ostravském obvodu Třebovice se po několikaleté rekonstrukci otevřela tělocvična, kterou využívá Orel jednota Ostrava Třebovice. Objekt z roku 1947 musel být v roce 2022 uzavřen kvůli havarijnímu stavu střechy a o dva roky později ho navíc poškodili povodně. Náklady na opravu byly zhruba 6 milionů a finančně ji podpořilo město.
2: Akce týdne po Vošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Milovníci vysokých teplot, tak se už dnes konečně dočkají, bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima se zastaví až na 28 stupních Celsia.
3: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
4: Hezký dobrý den, sobota 2 minutky po 9. Tak na koho pak čeká dneska narozeninová ruleta? Co takhle pořádnou zážitkovou akci? Co takhle střelba pro opravdové fančmakery? Tohle a ještě mnohem více tady pro někoho z vás máme. Teď už ale žijeme len raz.
3: Hit Radio Orion.

0: Filip. Máme tady opět nový průzkum. Filipe, to je něco pro tebe, protože ty jsi takový sportovní nadšenec, ať už fotbalový nebo hokejový. Tak nový průzkum potvrdil to, co asi všichni možná i tušíme. Jakmile padne totiž puk na led, v obýváku se probudí génius. Všichni všemu rozumíme, včetně mě. 60% lidí si myslí, že ví přesně, co by měl hokejový trenér během zápasu udělat. S tím se taky stotožníme, že? No a nejvíc rad prý posíláme trenérovi během přesilovek a při hře bez brankáře. A podobně skvělí jsme podle našich vlastních názorů při radách, jak třeba vychovávat cizí děti. O tom bych taky mohla vyprávět. A kdybychom těch 60% energie, co dáváme do rad, dali do vlastní práce, jsme do 5 let ekonomicky před Švýcarskem. No? To je co?
1: No co Čech, to trenér, to se říká ne nadarmo. A myslím si nejen opravdu v návaznosti na ten sport, ale i na ten osobní život, no. Ale i já si někde jako přestínu, že bych furt jako koukám, co by kde mohlo jako být lepší se změnit a přitom zapomínám jako na sebe, co bych třeba já mohl udělat lépe, takže já se v tom poznávám vlastně taky.
0: Je to takový uvědomění, takový ten aha moment, jak se říká, že fakt bychom se možná nad tím měli zamyslet. Je to tak?
1: Je to tak, takže dneska tím začnete, až budete chtít na něco nadávat, někomu radit, tak si nejdříve podívejte sami na sebe, jestli jste vlastně i vy dneska nemohli udělat něco lépe.
0: Haleluja! Teď už tahle skvělá věc z filmu Divoké kočky.

0: Damiano David, Next Summer. Minutka po čtvrt na deset, posloucháte Hit Radio. No a vy víte, co přijde teď, že jo? O tom žádná. Prostě pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak volejte právě teď, protože narozeninová ruleta se těší na někoho z vás. Do té doby silné espresso macchiato, to vykeš, nebo taky jeleni, jediný, co chci.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19

0: do 26. května. Kaufland.
1: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skútry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.
2: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Zveme vás 30. a 31. května na Kopřivnické dny techniky. Spousta zábavy a zajímavé techniky, jízdy v nákladních autech a letos také velká oslava 40 let od první účasti vozů Tatra na Rally Dakar. Vstup na akci je zdarma. Nezapomeňte, 30. a 31. května od 9 hodin Polygon Tatra Kopřivnice. Generálními partnery jsou město Kopřivnice a Tatra Trucks, akciová společnost. Více na kopřivnickédnytechniky.cz.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
2: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti. Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
7: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carrealu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozu Škoda a zvu vás k nám do Carrealu, vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda v Střince. Více na carreal.cz.
8: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Jeleni, jediný, co chci. 9 hodin 30 minut a my pro někoho z vás jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety v sobotu 23. května. Já se těším, kdo z vás to bude, takže se ptám. Halo, halo, koho máme na telefonu?
1: Halo, halo, dobrý den, ahoj, Žanetu.
0: Ahoj, Žanetko, odkud voláš?
1: Já volám z Turnova.
0: Odkud?
1: Z Turnova.
0: Z Turnova, a jaké jsou plány na víkend?
1: No tak je krásně, takže si nacvičíme, jak to bude vypadat v létě.
0: Jasně, naprosto souhlasím. Ještě k tomu jsi se dovolala k nám do narozeninové rulety. Tak prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: My teda máme květen narozeninový od začátku až do konce a jedním z nich byl teda můj syn, bylo mu 31 let,
0: ano.
1: Takže to bude pro něj.
0: A jak se jmenuje?
1: Jakub.
0: Jakub. Dobře, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební hity pro Jakuba. Jaký je ten den, kdy má narozeniny?
1: 3. května.
0: 3. května, tak už to tady cvakám do počítače. On nám vyfiltruje 3 hudební interprety, kteří ovládali v den narozenin tvého syna Jakuba světové žebříčky hudebních hitparád. Na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, společně mu ho pošleme. Jenom pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Typicky letní party song Cool the Gang a Celebration.
1: Já bych dál nechodila.
0: Že jo, to je úplně na první dobrou. Cítím v kostech, že dneska bude veselo.
1: Ano.
0: Dobře, takže vybíráme teda Cool the Gang. V tom případě, Žanetko, teď máš ten správný okamžik, aby si svému synovi mohla sdělit cokoliv máš na tvém srdíčku, tak pojď na to.
1: Tak milý Jakube, já ti přeju, ať se ti dál daří, tak jak se ti daří, ať jsi se svojí manželkou šťastný a žijete si spolu krásný život. Všechno nejlepší k narozeninám.
0: To je krásný. My se tady samozřejmě s Filipem přidáváme, přejeme všechno jen to nejlepší, nejkrásnější. A aby si neodešla úplně jako s prázdnou, že pošleme samozřejmě skvělý hit s dobrou náladou, tak tady máme díky firmě na zážitky i nezapomenutelný adrenalinový zážitek. Zážitková střelba pro opravdové švančmejkry, vystřelit si může až z 18 zbraní.
1: Wow, ten samozřejmě to přijde Jakubovi a myslím si, že bude nadšený, protože to je střele.
0: Střelba na střelnici je prostě skvělá, i co se adrenalinu týče, takže gratulace obrovská, no a narozeninový song posíláme právě teď za tebou a taky nám vydrž na telefonu, ať víme, kam tu výhru poslat.
1: Dobře, já moc děkuju.
0: Měj se krásně a ahoj!
1: Ahoj!
0: Teď už Celebration Cool the Gang. Pro všechny, kdo dneska oslavujete, každý den je důvod k radosti. Jdeme na to!

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte Hit Radio. 9 hodin 41 minuty, k tomu aktuální čas, sobota 23. května. Před námi Lady Gaga, The Sound of Silence, anebo Kateřina Marie Tichá. Tohle a ještě spousty dalších skvělých hitů, tak zůstaňte s námi.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: 15. května v Ostravě startují Dny fajné rodiny. Až do 21. června vám ukážeme, jak si společně napříč generacemi užít volný čas na různých místech v Ostravě. Nenechte si ujít tvořivé dílny, interaktivní programy, prohlídky či tradiční akce jako Muzejní noc, Maker Fair, Tata Fest a spoustu dalších. Přijďte a soutěžte s námi. Více na dnyfajnerodiny.cz.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
8: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.

0: 13. června zažiješ den, který ti obarví život. Rainbow Run v Dolních Vítkovicích je zpět. Teď navíc se slevou až 35%. Běžíš pro zábavu s rodinou nebo kamarády? Užij si Rainbow Run plný smíchu, barev a hudby. Chceš si zaběhnout osobák? Na našich měřených tratích žádný problém. A když zapadne slunce, rozsviť Ostravu při magickém Rainbow Run Neo. Doběhni si pro něj na rainbowrun.cz. Startujeme 13. června. Buď u toho!
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Vše pro

0: seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nenošení helmy, užití alkoholu nebo nedodržování dalších pravidel bezpečnosti může cyklisty po nehodě připravit o odškodnění od pojišťoven, které pak náhrady krátí o desítky procent. Vyplývá to z vyjádření oslovených pojišťoven. Loni se stalo 5033 dopravních nehod s účastí cyklistů. Nejméně 82 lidí přišlo o život při důlním neštěstí v Číně. Nezvěstných zůstává 9 osob, uvedla dnes agentura AFP s odvoláním na novou bilanci, kterou zveřejnila čínská státní média. Ta jen o chvíli dříve informovala, že páteční výbuch plynu v uhelném dole na severovýchodě Číny si vyžádal více než 50 obětí. Předchozí bilance činila jen 8. A pojďme také na sport. Hokejová reprezentace má před sebou na světovém šampionátu zápas, který může lecos ukázat o její formě i ambicích. V odpoledním duelu ve Friburgu vyzve Slovensko, které zatím ve skupině ztratilo jediný bod. Zápas začíná v 16:20 přímém přenosu na ČT Sport. Česko je aktuálně v tabulce na 10 bodech, Slovensko má o bod víc, tedy 11. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Obyvatelé Opavy do letošního participativního rozpočtu přihlásili 22 projektů. O těch, které splní všechny podmínky, bude veřejnost hlasovat v červnu. Radnice na jejich realizaci vyčlenila 1,5 milionu korun. Lidé mohli projekty navrhovat po roční přestávce způsobené povodněmi v roce 2024. Loni radnice peníze přesměrovala na likvidaci škod.
5: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Marko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Mikiny ani bundy dnes rozhodně potřebovat nebudete, budou vám stačit šaty, šortky, tričko, zkrátka cokoliv na letní počasí, jasno až skoro jasno a až 28 stupňů Celsia.
1: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší.
6: Hezké dobré dopoledne. 3:50, pokračujeme, před námi spousty skvělých hitů jako Black Eyed Peas, anebo Tones and I a Dance Monkey. Tak jdeme na to.
1: Hit Radio Orion.

0: dopoledne, hezký dobrý den s vámi Lea a Filip. A představte si, že údajně 94% všech lidí v práci flirtuje. Fakt, prostě jen co odejdeme z domu, začíná jedna velká taková ta Sodoma Komora, jak se říká. A těch zbývajících 6% budou podle mých zkušeností nejspíš třeba květiny v květináčích. Ne? Těch 6%, když 94% všech lidí v práci flirtuje. Fildo, my taky spolu flirtujeme.
1: Ne, my jsme právě těch 6% lidí, kteří neflirtují.
0: My jsme ten květináč.
1: My jsme ten květináč s květinkou. My máme trošku takový jiný vztah. My se bavíme o čemkoliv, ale určitě spolu neflirtujeme tady.
0: Ne, my jsme takový brácha se ségrou, bych řekla.
1: Já si myslím, že přesně tak bych to řekl, ale dělal jsem v hodně zaměstnáních předtím, kde byla jako větší skupina lidí a můžu to potvrdit, no, že to takhle funguje. Hlavně jsou nějaký ty team buildingy, více denní akce, kde se přespává, tak to je strašně zvěřinec.
0: Ano, jdeme totiž ještě dál, protože každý třetí má údajně zkušenost s intimním vztahem na pracovišti. Já teda ne, já patřím do té nulty.
1: Já taky teda jsem neměl intimní vztah.
0: My jsme strašně divný, Filipe.
1: No, nebo takhle, můžu zmínit, že když jsem byl nezadaný, tak jednorázová taková intimní věc byla, ale v práci nás to neovlivnilo a to jsme dělali spolu na jednom pracovišti denně.
0: A co jste spolu dělali?
1: No, hráli jsme nejdřív šachy, potom pexeso a pak jsme šli spát.
0: Tak jste si hráli na doktora se tříčku.
1: Říkali jsme intimní věci, že jo.
0: Každopádně, přátelé, kamarádi, dejte nám vědět, jakou zkušenost máte vy na 777-937-777. Zažili jste nějaký ten flirtíček s kolegou nebo kolegyní?
2: Hit Radio Orion.

0: Hit Radio s vámi, Lea s Filipem, vám přeju krásnou sobotu. Vy jste nám napsali na 777-937-777, jak je to s vaší zkušeností s nějakou intimností na pracovišti s kolegou nebo kolegyní. Těch zpráv, Filipe, nám přišlo strašně moc. Píše tady třeba Martina: ahoj Lonko, mně se to bohužel nejednou stalo, ale dokonce jedním z nich, tady to je špatně asi napsané, jedním z nich je dnes i můj manžel.
1: No vidíš, jak byla práce důležitá. Dokonce jedním z nich je i můj manžel.
0: Ale jo, prostě i takové příběhy píše život. Pak tady píše Martin: ahoj Lonko, mně se stalo to, že se mě několikrát moje kolegyně snažili svést, ale jsem věrný, nejvěrnější své milované Martince. Jste super, rád vás poslouchám. No to je hezký, to ceníme.
1: To je krásný.
0: A tleskáme.
1: Tleskáme. Takhle, ovšem, jestli je to pravda, tak tleskáme, ale já si myslím, že málo kdo napíše takhle do rádia, i když anonymně. Ano, podvedl jsem svoji přítelkyni, manželku, 4x během svého života na pracovišti.
0: Víš, jak se říká, co oči nevidí, to srdce nebolí.
1: No, ale
0: nevěra není dobrá, prostě není dobrá. Když jste svobodní, jasně, užijte si prostě, život je skvělý, život je spousty krásných překvapení, momentů, bohužel hezkých, ošklivých, to známe všichni, ale prostě pokud máte partnera, tak se vykašlete na nějaký takovýto kolegování.
1: Já si myslím, že i v rámci zachování jako dobrýho dekora a karmy, tak byste si neměli nic ani začínat, i když vy jste svobodní s někým, kdo třeba víte, že má přítelkyně, manželku, tak si myslím, že taky byste to měli smít ze stolu. Zbytečný problémy děláte i sobě případně, že jo?
0: Je to tak, nedělá to dobrotu. Pojďme radši hrát další skvělou muziku, od toho jsme tady.
2: Hit Radio Orion. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
6: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
7: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
8: Nebojte se.
7: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.

0: www.tamsi.cz.
1: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
2: Řekneme to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
3: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavlas Trust Chlebovice, Frýdek Místek.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

další takový ten příběh, který napsal sám život. Tomu se totiž říká instruktor. Starý zkušený lékař Karl učil na kurzu mladé zdravotníky, jak postupovat, když někdo dostane infarkt. Simuloval ho totiž tak přesvědčivě, kamarádi, až ho prostě bohužel sám v ten daný okamžik dostal. Studenti si nejprve mysleli, že si dělá legraci, logicky, ale pak samozřejmě to díky bohu zvládli na jedničku s hvězdičkou. Jak se říká, víme, že maturita je obrovský stres, ale tohle je teda ultimátní test, tak to jen prostě, kdybyste si studentíci chtěli stěžovat, že jsou testy těžké, tak na druhou stranu, Karl si pro svůj infarkt asi nemohl vybrat lepší místo a čas. Naštěstí všechno dobře dopadlo. I tohle se děje.

0: A je to tady, za chvíličku, za pár minutek začne nejoblíbenější hodinové vysílání o víkendu v sobotu a neděli, kdy hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Takže nám napište na 777-937-777, co byste dneska tak rádi slyšeli z Eteru Hit Rádia. Pokud vaříte, pečete, smažíte nebo grillujete, což je mi jasný, že se bude dít ve většině českých domácnostech, protože venku bude nádherné počasí, tak my se vám postaráme o ten playlist. 777-937-777 po 11. hity na přání k vaření.
1: Hit Radio Orion.

0: Nabídka pracovních míst.
1: Hotel a restaurace U Stavaře ve Vsetíně hledá do svého týmu číšníka, servírku na hlavní pracovní poměr, zkrácený, ale i na brigádu. Zájemci volejte 605 201 201. Nástup možný i hned. Firma PVček z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culobel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 000 a náborový příspěvek 30 000. Dva dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
0: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
2: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře? Zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
3: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
2: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
6: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
7: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě dva dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na axa.cz, sekce kariéra.
8: Divadelní festival Dream Factory Ostrava slaví plnoletost.
9: A k 18 nám mu přijedou popřát Oskar Hess,
8: Simona Levandovská,
9: Mark Christian Hochmann,
8: Marta Danzingerová
9: nebo Miroslav Krobot.
8: Oslavy odstartují 22. května.
9: Více na www.dfov.cz.
10: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výlet a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
1: Kurňa, to je výlet. Stezka Valaška.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, za chvíli 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ceny letenek rostou, zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun, letos je cena o 500 korun vyšší. Ceny letenek se pojí se zdražováním leteckého paliva. To od začátku blízkovýchodního konfliktu podražilo o více než 70%. Zatímco poptávka po spojích do Asie klesla, na cesty po Evropě naopak stoupla. Mezi oblíbenými zeměmi je Španělsko, Itálie i Řecko. Nenošení helmy, užití alkoholu nebo nedodržování dalších pravidel bezpečnosti může cyklisty po nehodě připravit o odškodnění od pojišťoven, které pak náhrady krátí o desítky procent. Vyplývá to z vyjádření oslovených pojišťoven. Loni se stalo 5000 dopravních nehod s účastí cyklistů. 49% bylo havárií, kdy byl cyklista jediným účastníkem. Při nehodách zemřelo 39 cyklistů a těžká zranění utrpělo dalších 299. A pojďme také na sport. Kvalifikaci na sobotní sprint Formule 1 Velké ceny Kanady vyhrál George Russell z Mercedesu. Do první řady se s ním v Montrealu postaví týmový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli. Za nimi se seřadí jezdci McLarenu. Ze třetího místa vyrazí do zkráceného závodu úřadující mistr světa Lando Norris.

0: čtvrtý byl Oscar Piastri.
1: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dnes mám skvělou zprávu pro všechny milovníky teplého počasí, bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima se zastaví až na 28 stupních Celsia.
2: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
3: Hezké, dobré, sobotní dopoledne. Hity na přání k vaření startují právě teď. Pište nám na 777-937-777, co byste rádi slyšeli. Dneska bude krásně, budete mít dobrou náladu, budete si užívat toho dnešního dne. A co vám k tomu bude chybět? Přeci vaše skvělá muzika a teď je ten správný čas, abyste si o ní napsali. Tak jdeme na to.
2: Hit Radio Orion.

0: nejoblíbenější hodinka vašeho vysílání odstartovala právě teď, protože hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Píše nám tady Filip. Vidíš to, Fildo, dokonce tvůj jmenovec nám tady napsal.
1: A nebo jsem to byl já?
0: To není tvoje číslo.
1: Aha, tvoje já mám číslo dvě, ale já mám ještě SIM kartu anonymní.
0: Dobře, tak tady napsal posluchač Filip z Hradce Králové. Ahoj Leonko a Fílo, prosím vás, zahrajte mi Makarenu. My právě jsme se s mojí milovanou Anetkou rozhodli, že rozbalíme náš nafukovací bazén, protože má být opravdu krásně a čeká nás taky grilovačka. Máme dvě děti a Makarenu milují. Jste super, rádi vás posloucháme, tak si pojďme dát něco takhle pěkně letního.
1: No ale nemáme tam tady, co bude k tomu jídlu, že jo? Grill, to může být to
0: maso,
1: hodně,
0: zeleniná, cokoliv takový.
1: Nebo něco takového.
0: Ježiš, já už mám na to chuť. Pojďme radši na tu makaren.

0: sobota, 23. květen, hity na přání k vaření. Za chviličku hrajeme Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, pro Haníčku z Prahy 3, která právě teď vaří pro svoji milovanou maminku domácí polévku, kuřecí vývar, a bude i bramborová kaše a řízek. Díky moc za tvoji zprávu, samozřejmě pište dál na 777-937-777, anebo můžete psát i na můj Instagram Lea Giongiosi. Za chvilku jsme zpátky.
1: Hit Radio Orion. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Mami, mami, mimino stegosaura. On chodí, jde k nám. Je, ty seš ale roztomilé.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do Pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: elitedate.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz.
14: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carreálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carreálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda, Střince. Více na carreal.cz.

0: papír, papírnické potřeby, Praktik papír, pracovní pomůcky, Praktik papír, příjemné prostředí, Praktik papír, pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Michal Fest Ostrava. Festival, kde si vybere každý. V unikátním prostředí dolu Michal vystoupí Lucie Bílá,

0: Ostrava. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: přání k vaření v plném proudu. Jedeme, nezastavujeme, hrajeme podle vás. Ahoj Leonko, moc ráda vás poslouchám. Ještě nevím, co dneska budeme vařit. Zahraj nám Crazy od Eurosmith a uděláš nám tím velikánskou radost. Ještě nevíme, co dneska budeme dělat, ale vaše rádio je skvělý a moc rádi vás posloucháme. Díky a posíláme to i tobě a všem posluchačům a taky mému milovanému Martinkovi. No tak jo, jsme všichni tak trošku crazy. Jdeme na to.
1: Come here, baby.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
1: Jde k nám! Ty seš ale roztomilej.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
6: CZ.
10: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
11: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
12: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Karireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Karireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na karireal.cz.
15: Na nákupy do Polska? Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastrzebí zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologií VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
16: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
3: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky vocné, jak prosté.
2: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Nabíjení elektromobilu může řidiče vyjít výrazně levněji než tankování nafty nebo benzínu. Stačí si pořídit domácí nabíjecí stanici a přejít na výhodný tarif, který distributoři nabízejí. Nárok má na něj každý majitel elektrovozu, když si nechá nainstalovat stanici splňující předepsané požadavky. O sazbu žádá u distributora. Změna je bezplatná a většinou je lze vyřídit online nebo telefonicky. Řidiče na jihu Čech čekají v dalších týdnech komplikace na silnicích. Kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky mohou řidičům cestu prodloužit i o desítky kilometrů. Omezení se týkají železničního koridoru spojujícího Prahu s Lincem. První začala platit už 1. května a potrvá do 9. června.

0: Dotknou se zhruba 20 železničních přejezdů, některé budou uzavřeny pouze na jeden den, jiné na delší dobu. Fotbalisté Konga se budou muset kvůli epidemii eboli ve své zemi uchýlit do izolace, aby mohli přicestovat na mistrovství světa do USA. V uzavřené bublině mají se trvat po dobu 21 dní, sdělil ESPN šéf pracovní skupiny Bílého domu zodpovědného za šampionát Andrew Giuliani. V opačném případě podle něj výprava riskuje, že do dějiště nebude moci přicestovat. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: V ostravském obvodu Třebovice se po několika leté rekonstrukci otevřela tělocvična, kterou využívá Orel jednota Ostrava Třebovice. Objekt z roku 1947 musel být v roce 2022 uzavřen kvůli havarijnímu stavu střechy a o dva roky později ho navíc poškodili povodně. Náklady na opravu byly zhruba 6 milionů a finančně ji podpořilo město.
2: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
0: Milovníci teplého počasí se dnes dočkají, bude jasno až skoro jasno a odpolední maximální teploty až na 28 stupních Celsia.
3: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
4: Hezké dobré odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě teď baštíte. Sobotní odpoledne startuje na Hitrádiu právě teď skvělou muzikou, tak volume doprava a pokračujeme. Hitrádio.

Pátek. Pár minutek popolední, hezké odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě teď něco baštíte nebo se chystáte vařit si ty vaše skvělé obědy. Každopádně víte, co si budou vaše děti nejvíce pamatovat? Žádné narozeniny nebo Vánoce, ale společné rodinné dovolené z období mezi 5. a 10. rokem života. Ty se jim prý vyleptají do hlavy jako nic jiného. Potvrdili to opět jakýsi vědci. Hlavním spouštěčem je kombinace nového prostředí, dopaminu a nepřerušované pozornosti nás rodičů. Ono možná něco na tom bude. Já si třeba narozeniny nepamatuju ani jedny, ale hádky našich z dovolené, ježišmarja, to bych mohla napsat novou kroniku. Každopádně, když se zaspomínám, tak opravdu si pamatuju taky dovču. Kolem toho 9. a 10. roku, kdy jsme jezdívali do Itálie, do Kaorle, bylo to tam naprosto skvělý, boží. Jak to máte vy? Dejte klidně vědět. Hezké odpoledne.

0: Každopádně jsem chtěla říct, sledujte nás i na sociálních sítích, Facebook, Instagram, jsme tam jako Hit Radio, protože i tam se toho děje spousty. Takové ty záběry z backstage, když tady máme nějaké hosty, nějaké legrace, videa, fotky a tak podobně, i soutěže, tak ať jsme spojeni i v tom virtuálním světě. Za chvilku jsme zpátky.
1: Hit Radio Orion.
2: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carrealu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carrealu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carreal.cz.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře? Zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
5: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
4: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
6: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
7: V baru dovolenou máme vyřešenou.
8: Fakt? A kam pojedeme?
7: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
8: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Mami, mami, mimino stegosaura.
10: On chodí.
9: Jde k nám.
10: Ty seš ale rostomilé.
11: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava. Ten pravý Dinopark.
12: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
13: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Finále mistrovství světa ve fotbale má být největší sportovní událostí v dějinách. Poprvé totiž bude mít halftime show po vzoru amerického fotbalu, což je naprosto skvělý. A headlinery dostal za úkol vybrat Chris Martin, i když Coldplay samotně nevystoupí. Kdo by se tam měl ale 100% objevit, je samozřejmě Shakira, Madonna a taky BTS. No a celá show by měla vynést 100 milionů dolarů na vzdělání chudých dětí po celém světě. A to je na

0: užívejte si toho dnešního krásného počasí, dělejte to, co máte rádi, pokud možno samozřejmě poslouchejte Hit Radio. Já se s vámi pro dnešní den loučím, těším se zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Jsem zvědavá, kdo budete vstávat s námi. A teď už frčím směr Žatec, kde na náměstí Svobody moderuju nádhernou akci už několik let Barevný Žatec, takže se uvidíme tam, kdo jste z okolí. A vy ostatní prostě jenom buďte, užívejte, žijte, radujte se a hlavně mějte dobrou náladu. Tak čau.
1: Hit Radio Orion. Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Dobré odpoledne, teď už ze studia Hit Radio Orion přeje Michal Pistola. Pojďme na nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D1 na 264. kilometru u Pravčic ve směru na Brno dejte pozor na nepojízdný nákladák. V opačném směru na Ostravu stojí na 259. kilometru u Kroměříže pro změnu nepojízdná dodávka. Ať už jedete kamkoliv, šťastnou cestu a dobře dojeďte. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas. Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavlas Trust Chlebovice, Frýdek Místek.
3: Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje EGO. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. EGO Stroje Ostrava. Výstavní 123/11. EGO. Baterie se silou benzínu.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
5: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ceny letenek jdou nahoru. Důvodem je zdražování leteckého paliva a také vyšší zájem o některé destinace. Klesl zájem o Asii a naopak vzrostl o evropské destinace. Jak uvádí server České televize, loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun. Letos je cena o 500 korun vyšší. Do Česka opět míří saharský prach. Dorazí zítra a mohl by snížit teploty, které mají atakovat třicítku. Prach se udrží ve velké výšce, problémy s dýcháním by nám proto způsobovat neměl. Možná jenom zbarví mraky a oblohu a udělá zajímavý západ slunce. A přidáme jednu sportovní pozvánku. Legendární závod míru míří i k nám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím, a to 28. až 31. května. Organizátoři hlásí, že startovní listina je plná. Potvrzeno je 22 týmů. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
4: Hokejový servis Hit Radia.
5: Dnes nás čeká derby. Česká hokejová reprezentace nastoupí proti výběru Slovenska. Do zápasu půjdeme se 13 útočníky a 7 obránci. Hraje se v 16:20. Ve stejný čas startuje i duel Švýcarsko-Maďarsko. Program ale běží i teď. Rozehrané jsou dvojce zápasů Dánsko-Slovinsko, Lotyšsko-Spojené státy.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na

0: platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Nevím, jak to máte u vás, ale nám se tady nad Ostravou střídají sluníčko a mraky, těch teda v poslední hodině přibylo, ale sobotní odpoledne má být přesně takové polojasné až oblačné a teploměry ukážou příjemných 21 až 24 stupňů.
3: Hit Radio Orion.
2: Krásné sobotní odpoledne, si už si po obědě dáváte svoje kafe, tak k němu posílám tu nejlepší muziku. Zdraví vás Michal.

Warren a jeho famózní Ordinary na Hit Radio Orion. Kdybych si měl tipnout, co se dočteme odpoledne a večer na internetu, sadil bych na zápas Baníku a pražské Dukly. Jednak je to rozhodující duel o záchranu v první lize a pak taky baníkoští fans míří na Prahu a to je vždycky jako je GTAčko, akorát bez rychlých aut. Praha se každopádně může těšit na vybroušené choreo, laviny emocí a úplnou záplavu bílých triček, protože všech 8000 míst zmizelo ještě týden před prvním výkopem. My na Orionu držíme všechny pěsti, ať se Baník zachrání a věříme, že ti největší srdcaři předvedou na tribunách tu nejlepší show ever. Miley Cyrus.

0: předstírat před kolegy z práce, že třeba nemůžu hýbat rukou. Myslím si, že více jak 5 minut bych tuhle myšlenku neudržel. V Madridu ale žije dáma, která vydržela předstírat, že je slepá 28 let. Jo? A to všechno kvůli tomu, aby se vyhnula rozhovorům s lidmi, nechtěla si se s nikým pouštět do řeči, prostě takový ultra introvert. Dokonce zašla tak daleko, že v tom nechala vlastní rodinu, přestala sledovat televizi a chodila nenalíčená, jo? Aby to fakt vypadalo, že na sebe nevidí. Jako chápu, že na jihu je toho společenského klebetě více než u nás, ale hrát si na Esmeraldu třetinu života mi teda přijde jako síla. Bohužel jsem se nikdy nedozvěděl, jak to prasklo, ale bez tak bábu čapli někde u Netflixu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Procházíte přerodem?
6: Zažíváte renesanci?
5: Nejste v tom sami.
6: V květnu se k vám připojí i herci z Davidského, Švandova i divadla Na zábradlí.
5: Divadelní festival Dream Factory Ostrava startuje 22. května.
6: Více na www.dfov.cz.
7: Mami, mami, mimino Stegosaura.
8: On chodí,
7: jde k nám.
8: Je, ty seš ale rostomilé.
9: Chodící robotické mládě, unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Ostrava, ten pravý Dinopark.
10: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.

0: levnězčiny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: potřeby. Praktik Papír. Pracovní pomůcky. Praktik Papír. Příjemné prostředí. Praktik Papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jak Seven Years je s námi tenhle kousek Lukase Grahama na Hit Radio Orion a musím říct, že zraje jako víno. Já jsem se kouknul na internet, z jakého je roku a pak mě úplně sundalo to číslo na YouTube. Skoro 2 miliardy zhlédnutí. Jako tohle se vám nepovede každý den. Tady Lukášovi se to ostatně také povedlo jenom jednou a pak už nikdy. Ale má to tam. Jdeme dál, za moment pecka k bazénu a s ní Ale Farben a předtím ještě Miraj.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Když se spojí dvě velká jména, vždycky je z toho velký hit. Maroon 5 a Christina Aguilera na Hit Radio Orion. Podle Elona Muska je Instagram jenom pro holky. No, když sleduješ holky, tak se ti objeví většinou holky, ne? No nevím, aktuální data ukazují, že 52 celosvětových uživatelů Instagramu jsou chlapy a těmi nejsledovanějšími jsou fotbalisté Messi a Ronaldo. Jestli tady někdo nepanikaří z toho klesajícího zájmu o své x-ko, že jo? Ale je to prostě tak, i kdybychom se teď rozkrájeli, někdo jede na Instagramu bomby, tělové filtry, neuvěřitelné destinace, někdo má šmírovací profily, to jsou takové ty 3000 sledovaných, ale 0 postů, někdo si plete Instagram s OnlyFans a třeba já to mám tak půl na půl, z půlky srandy z rádia a z té druhé cestování a teď třeba na jaře jsem se snažil natočit super tip na cyklovýlet z Ostravy do Opavy, to se teď může řadě z vás hodit, tak koukněte. A nebo pak takové nejlepší momenty ze skoro měsíční cesty napříč Amerikou. Tak vás zvu, najdete mě tam jako Michal.Pistolas, tak dejte follow a jsme si zase o kousek blíže. A Elon, ať se trhne.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
5: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
9: Hit Radio Orion.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Mr. Vain a Culture Beat na Hit Radio Orion. Za 2 minuty 14. hodina míříme na cesty. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Ostravě Porubě. Dneska počítejte s částečně uzavřenou Martinovskou ulicí v obou směrech. Jinak je na silnicích klid a nehlásíte nám žádné nehody. A to je dobře. Tak ať už máte namířeno kamkoliv, dobře dojeďte. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
3: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výlet a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
4: Kurňa, to je výlet. Stezka Valaška.
5: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na DR Automobiles.cz.

0: zprávy a Iva Jurečková šťastná. Soud v Ústí nad Orlicí dnes poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až 10 let vězení. Obviněný u soudu vypovídal a k činu se přiznal. Připomeneme, že mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko je zastavený provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagóny nákladního vlaku. Novináře o tom informoval mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Událost se obešla bez zranění. Po celé České republice se dnes koná Den otevřených lesů. Cílem akce je přiblížit veřejnosti fungování lesního hospodářství a nahlédnout do správy lesů prostřednictvím různých aktivit a programů. Návštěvníky čekají mimo jiné komentované procházky lesem, ukázky lesnických prací, sázení stromků, lesní pedagogika i praktické ukázky moderní techniky. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě vyhráli na ledě Colorado 3-1 a ve finále západní konference NHL vedou 2-0 na zápasy. Golden Knights se rozhodli třemi góly v poslední třetině. Nejlepším hráčem byl vyhlášený Ivan Barbašov, který 2 góly vstřelil a na třetí přihrál.
1: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Sobotní odpoledne na Moravě a ve Slezsku zůstane polojasné až oblačné s teplotami do 24 stupňů, zítra pak slunečno a na teploměrech až 28, tak uvidíme, co s tím udělá saharský prach, který se na nás žene, možná to nakonec bude o něco méně.
3: Hit Radio Orion.
2: Zvolili jste si nejlepší akci na Moravě a ve Slezsku, já se k tomu za malou chvíli vrátím a budu rád, když se přidáte. Dobré odpoledne od Michala.

Orion pro vás. Ed Sheeran, dobré odpoledne. Až 70% lidí si pojmenovala svůj robotický vysavač. Řešili jsme to s vámi ve čtvrtek a přišli jsme vlastně na to, že si pojmenováváme jenom věci, které za nás něco dělají. Jo, nikdo si nepojmenoval žehličku, nikdo neřekne, beru, nevím, třeba Vlastu a jdu žehlit trička. Musí se to hýbat, takže máme vysavače, pepíky, krakeny, bobíky, vozíme se v beruškách, moje sestřenice měla auto Leontýnku a jména dostávají dokonce i robotické sekačky. Ta naše začínala jako ninja, momentálně je to dement, který buď to seká obrubníky, anebo se na půl dne zapomene uprostřed zahrady a potom seká dlouho do noci, svítí tam a straší lidi. No, psychologové říkají, čím dražší spotřebič, tím je větší šance, že dostane jméno. Tak co, platí to i u vás? Mimochodem, pokud vám někde leží nějaké jméno Ladem a nemáte k němu přiřazený spotřebič, tak supermoderní humanoidní robot na VŠB ještě jméno nemá, tak se jim když tak ozvěte. No a já už posílám další muziku. Za moment Xindl X a Puberťák, teď ale ještě pecka DNA na Hit Radio Orion. Dobré odpoledne.

0: zpět. Nevím, jak to máte vy, ale já jsem se v tomhle kousku Xindla X puberťák úplně našel.
1: Ať žije Morava a Slezsko.
0: My jsme se vás tenhle týden ptali na nejlepší akci na Moravě a ve Slezsku a fakt bylo z čeho vybírat: obecní slavnosti, jarmarky, karnevaly, masopusty, plesy nebo festivaly. A vy jste na webu hitradioorion.cz poslali svými hlasy a docela přesvědčivě na vrchol FM City Fest. Jsme rádi o to více, protože se tam osobně uvidíme a moc se na vás se Evelínou těšíme, protože páteční odpolední show 19. června pojede živě přímo z centra dění z festivalu. A vy se můžete těšit na rozhovory s hvězdami, pěkně potrápíme, ale hlavně bude to i o vás a doufáme, že se za námi zastavíte a klidně s námi budete aspoň na chvíli dělat to nejlepší rádio na Moravě a ve Slezsku. Platí? Tak se těšíme.
1: Ať

0: děti, chcete si hrát na cukráře, zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
1: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
0: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
5: CZ.
1: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: 13. června zažiješ den, který ti obarví život. Rainbow Run v Dolních Vítkovicích je zpět. Teď navíc se slevou až 35%. Běžíš pro zábavu s rodinou nebo kamarády? Užij si Rainbow Run plný smíchu, barev a hudby. Chceš si zaběhnout osobák? Na našich měřených tratích žádný problém. A když zapadne slunce, rozsviť Ostravu při magickém Rainbow Run Neo. Doběhni si pro něj na rainbowrun.cz. Startujeme 13. června. Buď u toho!
11: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Ruce nahoru, pokud jsou mezi vámi nějací Swifties. Tahle Taylor Swift byla speciálně pro vás. V areálu Dolu Michal v Ostravě se právě teď potkávají majitelé a fanoušci amerických aut, tak se k ním můžete přidat, pokud nemáte plány. No a my mezi tím taky sáhneme do Zlatého fondu. Kapela jednoho hitu za to pořádného. Liquido, Narkotik.

0: Rádiem Orion přeje Michal Pistolas. Tak už se ví, že z filmu Michael, který přibližuje život krále popu 90. let Michaela Jacksona, je totální úspěch. No a nejúspěšnější film své kategorie, dokonce který už má na kontě více jak 700 milionů dolarů. Takže pokud se ptáte, jestli bude Michael 2 nebo Michael 2, tak na beton. Zlatý důl nezavírá, naopak filmaři se chlubí, že už mají v podstatě ze třetiny hotovo, protože do dvojky použijou hromadu nezveřejněného materiálu z té jedničky, z té první části, tak long live the queen, king!
1: Víc než milion obyvatel, 42 měst a 6 okresů, to je ten nejkrásnější kraj. Moravskoslezský kraj. Kraj, kde se pořád něco děje.
2: Nově umožní přepravu až do Kočárku.
3: Jsme podpořili 29 projektů.
4: Prostředí, ve kterém je ta služba poskytovaná, je nesmírně důležitá.
1: Novinky z toho nejkrásnějšího kraje poslouchejte v Moravskoslezském magazínu vždy v úterý odpoledne na Hit Radio Orion. Více na hitradioorion.cz.
5: Na nákupy do Polska? Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastrzebí zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologie VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
7: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
10: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
11: Sherlocku, záhada, jsou toho tisíce a tisíce a právě teď to kvete v Zoo Ostrava.
12: V Zoo Ostrava to teď kvete a roste. Jsou to přece rododendrony a azalky vocné, jak prosté.
11: Právě teď kvete v Zoo Ostrava největší kolekce rododendronů a azalek v Česku a na Slovensku. Přijďte se podívat, než odkvetou. Těšíme se na vás, Zoo Ostrava.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuji pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
1: Hit Radio Orion.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Life a Sara Larsson na Hit Radio Orion. Za minutu už je tady 15. hodina, pojďme se podívat na silnice. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pozor na dálnici D48 mezi 57,5 a 58,5 kilometrem ve směru na Český Těšín. Opravují silničáři trhliny, tak nohu z plynu a dobře dojďte. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
1: Michal Fest Ostrava. Festival, kde si vybere každý. V unikátním prostředí dolu Michal vystoupí Lucie Bílá,

0: Ostrava. Vstupenky na ticketportal.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Venkovní koupaliště se chystají na první návštěvníky. Některé otevírají už tento víkend díky vysokým teplotám, jiné až ten příští. Mnohá místa si připravila doprovodný program, který zorganizují u příležitosti Dne dětí. Pro více informací sledujte webovky jednotlivých areálů. Češi stále nejvíce preferují investice do nemovitostí. 79% jich považuje vlastnictví domu či bytu za nejzajímavější investiční možnost. Druhé místo obsadilo vlastnictví pozemku se 72%. Průzkumu se zúčastnila zhruba tisícovka respondentů starších 16 let. Severoatlantická aliance by měla tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance. Uvedl to podle britského listu The Guardian Petr Pavel. Dodal také, že NATO by v reakci na opakované ruské provokace mělo, cituji, ukázat zuby.
0: Hokejový servis Hit Radio.
1: Čeští hokejisté nastoupí do dnešního duelu mistrovství světa proti Slovensku se 7 obránci a 13 útočníky. Vedle brankářské trojky Petra Kváči zůstanou na tribuně bek Jan Ščotka s útočníkem Janem Mandátem. Po rozbruslení to řekl novinářům asistent hlavního kouče Jiří Kalous. Trenérskému štábu už budou v roli pozorovatelů a konzultantů k dispozici Zdeněk Moták s Pavlem Grosem. Pátý zápas Česka skupinové fáze ve Friburgu začne v 16:20.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
4: Sobotní odpoledne na Moravě a ve Slezsku zůstane polojasné až oblačné s teplotami do 24, zítra pak slunečno a na teploměrech až 28 stupňů.
0: Hit Radio Orion.
4: Víkendové odpoledne trávíte ve společnosti Hit Radio Orion. My jsme za to moc rádi, s vámi je Michal a z muziky na start Pitbull.

tempo teď dodávala všemu Celeste Buckingham s hitem Run, Run, Run na Hit Radio Orion. Krásnou sobotu domů, někomu do práce, ostravákům k fotbalu. Momentálně vede Baník nad Duklou ve druhém poločase 0-1, takže pecka. No a zdravím taky na cesty. A mě tak napadá, že pokud jste si vyšli někam do přírody, možná jste narazili na jeden z lesních barů. Jo, to jsou taková ta místa, kde najdete třeba u potoka nějaké chlazené nápoje, někdy i něco k snědku. A když si něco vezmete, tak tam v kasičce obvykle necháte peníze, že jo. Je jich čím dál více, takže bylo jenom otázkou času, než někdo začne podnikat výlety, ne za přírodou, ale po kasičkách. Takový zmetek se našel v Jeseníkách, ale karma ho měla v hledáčku a bleskově zařídila, že šli rovnou okolo policajti v civilu. No, někdy je to na tom světě moc pěkně zařízené.

0: Legendární závod míru míří na Moravu a do Slezska. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím od 28. do 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com. Největší cyklistické naděje projedou ve čtvrtek 28. května z Jeseníku do Šumperka, další den z Uničova do Rýmařova a vyvrcholením celého závodu pak bude víkendový úsek ze Zábřeha na Dlouhé Stráně s nejvyšším převýšením dokonce. Tady se pak ukáže, kdo má na vítězství a kdo tentokrát ostrouhá. Tak pokud cyklistiku milujete, koukněte na web závodmíru.com, tam jsou komplet informace a můžete samozřejmě počítat i s tím, že ve startovacích a cílových městech bude připravený skvělý doprovodný program. A taky bych chtěl ještě říct, že Baník momentálně vede nad Duklou 0-2.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře? Zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
3: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
2: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
8: Řeknem to rádi a nahlas.

0: Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

za úvod na Hit Radio Orion. Řeknu vám málo, co jsou dneska takové nervy, jako sledovat zápas za záchranu Baníku v první lize s pražskou Duklou. A jak budou za pár minut zpívat Aerosmith, je to crazy, ale zatím 0-2 pro Baník ve druhém poločase. Jo, tak držíme pěsti a to by se vlastně měli trošku přát i v Praze, aby pak nemuseli do pondělka uklízet v ulicích, že jo? Tak jenom to nezakřiknout, držíme pěsti a to pro vás budu sledovat. Teď ale posílám K-pop Huntrex.

0: Young Right Now, Robin Schulz na Hit Radio Orion. Z Dukly volají, že se loď potápí. Baník vede 0-3. Tohle mě fakt baví. V Indonésii zjistil muž až po 12 dnech od svatby, že jeho novou manželka je taky muž. Přitom spolu byli více než rok, jo. Představte si. Po svatbě si ale začala neustále zakrývat tvář, odmítala jakoukoliv intimitu a nakonec se provalilo, že si ho ta mrcha, nebo ten mrch vzal jenom kvůli penězům. Tak prosím vás, základní poučka. Chodíme spolu více jak týden. Hele, zvedni tričko a uvidíme, co dál. Tohle je přece úplně základní síto.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Hotel a restaurace U Stavaře ve Vsetíně hledá do svého týmu číšníka, servírku na hlavní pracovní poměr, zkrácený, ale i na brigádu. Zájemci volejte 605 201 201. Nástup možný i hned. Firma PVček z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culobel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 000 a náborový příspěvek 30 000. 2 dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Víc než milion obyvatel, 42 měst a 6 okresů. To je ten nejkrásnější kraj. Moravskoslezský kraj. Kraj, kde se pořád něco děje.
3: Nově umožní přepravu až do Kočárku.
4: Jsme podpořili 29 projektů.
5: Prostředí, ve kterém je ta služba poskytovaná, je nesmírně důležitá.
1: Novinky z toho nejkrásnějšího kraje poslouchejte v Moravskoslezském magazínu vždy v úterý odpoledne na Hit Radio Orion. Více na hitradioorion.cz.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
7: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
8: Fakt? A kam pojedeme?
7: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
8: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima.pohotovost.cz.
10: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Karireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Karireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda, Střince. Více na karireal.cz.

0: potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik papír. Praktik papír CZ.
1: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Úžasný Benson Boone na Hit Radio Orion za 2 minuty, 16. hodina, je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na trase z Valašského Mezříčí na Nový Jičín za odbočkou na Krhovou zasahují záchranné složky. U nehody auta s motorkářem zpomalte tady. A dávejte na sebe pozor a dobře dveďte. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Nový vůz Škoda už od 390
0: 800 100 291.
1: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun.

0: Ostravě vypukla revoluce. Na barikády se přidávají zástupy celebrit. Kurt Cobain, Hedda Gablerová, Pepek námořník a dokonce všech pět rychlých šípů.
1: K vidění budou od 22. května na divadelním festivalu Dream Factory Ostrava. Více na www.dfov.cz.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
7: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda zveřejní návrh rozpočtu na příští rok koncem srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová. Rezorty požadují přes 10 miliard korun navíc oproti letošku. Přesto Schillerová trvá na tom, že deficit nepřekročí 356 miliard korun. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Alain Prost utrpěl při loupežném přepadení v úterý ráno ve švýcarském Nyonu menší zranění hlavy. Do domu Prosta vnikli maskovaní muži a jeden z nich bývalého pilota udeřil. Po výhruškách dalším násilím otevřel trezor a lupiči s cennostmi uprchli. Čtyřdenní konference OSN o nešíření jaderných zbraní včera skončila bez dosažení jasné dohody. Způsobil to spor mezi Spojenými státy a Íránem ohledně iránského jaderného programu. Jedním z hlavních důvodů neúspěchu bylo ustanovení v závěrečném návrhu, podle něhož Írán nesmí nikdy usilovat o získání, vývoj ani držení jaderných zbraní. Hokejové mistrovství světa má dneska za sebou dva zápasy a velké překvapení je na světě. Lotyšsko porazilo favorizovaný výběr Spojených států 4-2. Američané jsou blízko tomu, aby se nepodívali do vyřazovací fáze. Dánové pak zvítězili nad Slovinci s přehledem 4-0. No a v 16:20 nezapomeňte fandit české reprezentaci. Hrajeme proti Slovensku.
8: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
9: Nebe nad Moravou a Slezskem zůstane po zbytek odpoledne polojasné až oblačné, teploty do 24 stupňů, zítra pak slunečno a na teploměrech až 28.
5: Hit Radio Orion.
9: Jestli jste byli od rána v nervech, jestli Baník porazí Duklu, tak Pohov je dohráno a Baník zvítězil 0-3. Připím na vlastní góly.

0: Dopoledne přeje Michal Pistolas, tak jenom připomínám tu fotbalovou zprávu dne. Baník se v zápasu s Duklou vyhnul přímému sestupu a čeká ho baráž. A až opadne tahle euforie, tak podle mě přijde hustá rozborka. Jako vážně tohle všechno odvrátili 3 vlastní góly. Nestal se v Praze nějaký mimořádný sportovní úkaz? Jako borci z Dukly dneska nebudou mít klidné spaní, až je mi jich trošku líto.
1: Jenom trošku.
0: Nevím, jestli je to tak všude na světě, ale mám pocit, že speciálně my v Česku jsme experti na výdejní automaty. To máte mlékomat, vejcomat, medomat, trávomat. Tuším, že v Novém Jičíně vám automat upeče pizzu. A teď jsem cestou do Valmezu narazil dokonce na špekáčkomat. Podle mě je jediný v celém Česku a určitě teď na přelomu jara a léta to bude takový last minute pro vás, kteří se rozhodnete udělat grilovačku na poslední chvíli. A nebo až vás bude honit steklý pes, tak tohle bude vaše vysvobození. Akorát mu budete muset domluvit, aby vás nepokousal, ale počkal aspoň minutku, než mu objednáte jídlo s donáškou pod čumák.

0: byla na Hitrádiu Orion speciálně pro vás všechny, kteří máte baníkovské srdce, a speciálně pro všechny, kteří dorazili fandit do Prahy. Absolutní euphoria, Loreen. A za pár minut hitovka, která trendovala na konci loňského roku, Turn the Lights Off, objevila se v nespočtu storíček na Instagramu a za pár chvil ji máte ode mě v reprácích.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
6: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
7: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
8: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
9: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio Orion.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Instagramu na přelomu roku neobsahovalo scénu ze seriálu Sousedská tajemství s Johnem Hammem a tenhle song Turn the Lights Off na Hit Radio Orion. A přitom to není úplně nový kousek. Díval jsem se, že zítra má být krásně a 28 stupňů a už nám chodí dokonce informace, že se postupně připravují na sezónu i koupáky na Moravě a ve Slezsku. Třeba letní koupaliště v Ostravě na Vřesině patří k největším ve střední Evropě. To jste možná věděli, ale nevěděli jste možná, že ho stavili samotní Ostraváci. Celkově odpracovali na začátku 70. let 212 tisíc hodin. A teď bacha, ještě jedno monstrum. Číslo. Bazény na tomhle koupališti pojmou dohromady 75 milionů litrů vody. Tohle, kdyby věděli někde v Africe u Sahary, asi by si mysleli, že jsme úplně zešíleli. V každém případě lehátko, sluneční brýle, pořádně vychlazený drink a meloun. A teď si představte, že vám to všechno podávají Lady Gaga a Damiano David. Oba v našem playlistu hned teď. Za mě ideální kombo, doporučuje 10 z 10 Michalů. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Takový malý Hollywood na Hit Radio Orion. Za 2 minuty, 16 hodin a 40 minut s vámi Michal Pistolas. Na Bahamajach se stále častěji potvrzuje výskyt kokainu v krvi žraloků. Jo, představte si. Jeden se tak prý extrémně přátelil s potápěči, další zase hodiny kroužil kolem neviditelného objektu. Za to, že jsou žraloci na koksu, prý můžou pašeráci, kteří často házejí balíky kokainu přes palubu, když jim jde po krku pobřežní stráž. Já jsem byl na začátku května v LA ve filmovém muzeu, kde zrovna ukazovali natáčení filmu Čelisti, což byl ve své době fakt děsivý film. A teď si představte, kdyby ten žralok v každé scéně navíc mluvil hrozně rychle a chtěl po vás půjčit 500 do výplaty.
1: Víc než milion obyvatel, 42 měst a 6 okresů. To je ten nejkrásnější kraj. Moravskoslezský kraj. Kraj, kde se pořád něco děje.
2: Nově umožní přepravu až do Kočárku.
3: Jsme podpořili 29 projektů.
4: Prostředí, ve kterém je ta služba poskytovaná, je nesmírně důležitá.
1: Novinky z toho nejkrásnějšího kraje poslouchejte v Moravskoslezském magazínu vždy v úterý odpoledne na Hit Radio Orion. Více na hitradioorion.cz. Moravskoslezský magazín na Hit Radio Orion.
5: Moravskoslezský kraj dokončil rozsáhlou rekonstrukci budovy Centra rodinné podpory v Karviné. Pokračuje náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
6: Tak tato budova je letitá, je ze 30. let minulého století, takže ta konstrukce nebo rekonstrukce z těch starých budov je velmi, velmi problematická, ale i přesto si myslím, že ta budova má nějaké genius voci a že má nějakou duši. A je to uprostřed Karviné a to, že se nám podařilo do toho vnést to světlo, jestli si dobře pamatujete, tak to byla tmavá, pomůrná, půlná, trošku plesnivá budova. Dneska je světlá, čistá, očištěná od různých lapačů, duchů a různých takových věcí, tak si myslím, že i ten klient, který přijde, tak má možnost se otevřít a že ho to rozsvítí.
5: Celkové náklady na stavební úpravy, vybavení a projektovou dokumentaci dosáhly 17,2 milionu korun.
1: Moravskoslezský magazín.
5: Moravskoslezský kraj i v roce 2026 výrazně investuje do rozvoje kultury a kreativního prostředí. Letos poprvé spustil program podpory aktivit krajského a nadregionálního významu. Pokračuje krajský radní pro kulturu a památkovou péči Petr Harmánek.
7: Chceme, aby lidé měli možnost zažít špičkové umění doma a zároveň, aby Moravskoslezský kraj byl vnímán jako místo, kde vznikají silné, inspirativní a mezinárodně respektované projekty. Podpora, kterou poskytujeme, pomáhá rozvíjet kreativitu, posiluje identitu regionu. Přináší zároveň benefity nejenom kulturní, ale i ekonomické.
5: Na kulturních dotacích letos Moravskoslezský kraj rozdělí přes 55 milionů korun.
1: Moravskoslezský magazín na Hit Radio Orion.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do Pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Hit Radio Orion.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tři minuty před 17. hodinou nás Shakira vzala do zoo. Tady je Hit Radio Orion a nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pozor na dálnici D35 na 276,5 kilometru u Přáslavic. Ve směru na Olomouc je tady odstavené auto, tak při průjezdu bacha. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
5: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ceny letenek jdou nahoru. 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ceny letenek jdou nahoru. Důvodem je zdražování letecké

0: proto způsobovat neměl. Možná jenom zbarví mraky a oblohu a udělá zajímavý západ slunce. Plánované rušení a slučování části okresních soudů by mělo začít později, konkrétně až v lednu roku 2028. Ministerstvo spravedlnosti ustoupilo od záměru reorganizovat justici již od počátku příštího roku. Píše o tom server Česká justice. Fotbalisté Konga se budou muset kvůli epidemii eboli ve své zemi uchýlit do izolace, aby mohli přicestovat na mistrovství světa do Spojených států. V uzavřené bublině mají setrvat po dobu 21 dnů. V opačném případě výprava riskuje, že do dějiště nebude moci přicestovat.
1: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Až do večera bude nebe nad Moravou a Slezskem polojasné až oblačné, zítra pak slunečno a na teploměrech až 28 stupňů. Meteorologové ale varují před saharským prachem, jak už jsme říkali ve zprávách, který může nakonec ty teploty trochu srazit.
3: Hit Radio Orion.
2: Je po zprávách, sobotní odpoledne si užíváte s Hit Radiem Orion a Michalem a já vám hned na start posílám Eda Sheerana.

Silence, Hit Radio Orion, víkend, slunce, teploty, které se škrábou ke třicítce a taky nové fotopointy Hit Radio Orion. Myslím si, že v pravý čas se k těm, co máme na Rysé hoře, na Hlučínské štěrkovně, u Cvilínské rozhledny nebo v Karviné na Lodičkách a na spoustě dalších míst teď přidávají další tři. Jeden najdete v Hradci nad Moravicí, ten další v Opavě u Stříbrného jezera, tam teda bude v létě narváno, a třetí je u Balerova Větrného mlýna, jo? Tak tady všude si můžete udělat nejenom peckovní instafotky, ale hlavně výlet s rodinkou a nachytat nějaký ten bronz. No a pak nás rozhodně nezapomeňte označit jako Hit Radio.

0: jsme sluny.
1: Tady je Hit Radio Oriona. Michal, nevím, jak dlouho ještě bude platit, že jsme národem pivařů. Návyky se mění, mladší generace pije obecně méně, místo desítky si často dají nealko a cena piva se teda změnila nepřehlédnutelně za ty dekády. Tak zatímco před 20 lety připadalo na jednoho Čecha zhruba 324 piv ročně, teďka je to skoro o stovku méně. Já třeba vypiju tak 40 piv za rok, v tomhle jsem úplná máčka a nebudu sám, takže vemte si, jak někdo musí makat a obracet do sebe jeden krígl za druhým, aby nás na té špici udržel.
2: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře, zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
3: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
2: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
8: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
8: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: partě One Republic nevyšel, ale tohle byl další důkaz toho, že to umí. All the Right Moves na Hit Radio Orion. Sobotní odpoledne se pomalu přehoupne do podvečera. Díky, že jste byli se mnou. Můžeme pokračovat na mém Instagramu michal.pistola a hlavně tady na Hit Radio Orion. Koukám dál do playlistu a jsou tady kousky, které půjdou napříč dekádami. Jsou tady party songy a ty, které jsme třeba delší dobu neslyšeli. Oli Mars je tady, UDG, All Saints nebo Adam Ďurica. Tyhle všichni podvečer a večer na Hit Radio Orion. My se slyšíme zase v pondělí ve 3 odpoledne. Ahoj!
1: Nabídka pracovních míst.
2: Hotel a restaurace U Stavaře ve Vsetíně hledá do svého týmu číšníka, servírku na hlavní pracovní poměr, zkrácený, ale i na brigádu. Zájemci volejte 605 201 201. Nástup možný i hned. Firma PVček z Frýdlantu nad Ostravicí hledá ruční svářeče, PLC programátory a operátory do výroby. Ohodnocení podle zkušeností a praxe, další benefity a nástupní bonus. www.culobel.cz. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 000 a náborový příspěvek 30 000. 2 dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
1: Hit Radio Orion.
11: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Vedro? Bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
1: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Venkovní koupaliště se chystají na první návštěvní. 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Venkovní koupaliště se chystají na první návštěvníky. Některá otevírá.

0: stejných podmínek mohl do roku 2024 vzrůst až na 130% hrubého domácího produktu. Obrovská senzace se dneska zrodila na mistrovství světa. Hokejisté Lotyšska porazili 4-2 obhájce titulu Spojené státy a druhou výhrou na turnaji oživili šance na čtvrtfinále. Na čtvrtém postupovém místě tabulky curišské skupiny A vystřídali právě Američany, kteří mají po třetí prohře o bod méně. Lotyšsko zakončí skupinu duely s papírovými outsidery Británií a Maďarskem. Spojené státy čekají zápasy s Maďarskem a Rakouskem. A na závěr počasí. Noc bude jasná až polojasná s teplotami mezi 13 až 9 stupni. Neděle nabídne jasno nebo polojasno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti lokální přehánky. Teploty budou vyloženě letní, mezi 25 až 30 stupni. Mohou být ale nižší kvůli saharskému prachu ve vyšších vrstvách atmosféry.
1: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.

0: nový plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře? Zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
3: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
2: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
11: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek.

0: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na
1: www.westernové.cz.

0: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
4: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: www.cafeziny.cz.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Karireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Karireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na karireal.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře? Zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
3: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
2: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: These beautiful things that I've got.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek s kladem a online. e-kondomy.cz
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
3: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Ktúrkovu 2 a e-shop elvin.cz.
4: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Kadireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Kadireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na kadireal.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Skincare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz